0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

Keď sa neskoro vrátim, konštatuješ vždycky, vy chlapi nikdy nebudete romantický. Oh. Preveruješ, kde som bol.